0: Prechádzam ku kresťanskej rokovej skladbe kapely spoza hraníc z Česka, ktorá prináša obraz videnia zo skríše. Pieseň Místa hovoria o akomsi atomovom úkryte, z ktorého sa spevák chce dostať von na nové miesta. Tento nový svet môže poslucháč zažiť len vtedy, ak sa odváži vykročiť tam, kde ešte nikdy nebol. Topiť sa v tvojom objatí sú emócie speváka a s novou dôverou výjsť von. Pieseň zároveň otvára otázku, či sme ochotní dovoliť Bohu, aby nás viedol na neznáme miesta, čo si vyžaduje odvahu a dôveru v nekonečného a zvrchovaného Pána Boha. Môžeme si v tejto chvíli predstaviť tie miesta, kam by nás Pán Boh mohol volať. Možno je to nejaká misia, nejaká skupinka, možno je to evangelizácia, štúdium na vysokej škole, možno práca, zamestnanie, možno nejaký odvážny čin a skutok.
1: Ahoj, zdravím posluchače Rádia 7. Menuj sa Vítek Metzner a s kapelou Late Mayday sme práve vydali náš 6. single Místa. Tahle písnička je o touze, vylézt ze svého úkrytu a poznat něco nového. Tak jsem napsal potom, co jsem slyšel příběh mého tchána, příběh, ve kterém se mu úplně změnil život. Abych tomu trochu dal kontext, já jsem od malička vyrůstal v křesťanské rodině a v podstatě moje cesta k Bohu byla vždycky spíš delší proces, než nějaký jednorázový silný prožitek. Ale můj tchán byl předtím, než poznal Ježíše, dost závislý na alkoholu a nikdo ho k Bohu nikdy moc nevedl. Až když potkal jednu sestru, která mu ukázala jiný pohled a on se rozhodl to s Bohem zkusit. A v ten moment to popisoval tak, že se doslova topil v Boží lásce. Fyzicky, až zázračně. A Bůh mu taky pomohl odpoutat se od závislosti na alkoholu a dokonce se z něho pak stal pastor. A když jsem tohle slyšel, tak jsem si říkal, wow, tyjo, tohle bych chtěl taky zažít. Taky bych se chtěl topit v Boží lásce. Chci, aby mě vzal na místa, kde jsem nikdy nebyl. Ale zároveň jsem tak nějak tušil, že jediné, co mi v tom brání, jsem já sám. A tak vznikl som k Místa. Možná i vy někde uvnitř cítíte, že existuje něco víc, než co právě žijete. Já věřím, že Bůh nás zve dál, za hranice toho, co známe. Ne do něčeho vzdáleného, ale do něčeho skutečného. Tak vám přeju odvahu udělat ten krok ven a třeba jen jednoduše říct, Bože, vezmi mě na místa, kde jsem nikdy nebyl.

těžké být zavalen velkými problémy nebo být najednou velmi vážně nemocen, ztratit milovaného člověka nebo slyšet lékaře, jak říká, už nemůžeme víc udělat. Možná, že někomu z vás se už něco podobného stalo. V těžkých chvílích se modlím k Pánu Ježíši a když vyslovím

svědectví Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma kněží a levíty, aby se ho otázali, ty kdo jsi? I vyznal a nezapřel, a vyznal, já nejsem ten Kristus. I otázali se ho, co tedy? Jsi Eliáš? I řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, nejsem. Řekli mu tedy, kdo pak jsi? Ať dáme odpověď těm, kteří nás poslali. Co pravíš sám o sobě? Řekl, já jsem hlas volajícího na poušti. Spravte cestu Páně, jak pověděl Izajáš prorok. Ti, kteří byli posláni, byli z farizeů. Otázali se ho tedy a řekli, proč tedy křtíš, jestliže nejsi Kristus, ani Eliáš, ani ten prorok? Jan jim odpověděl a řekl, já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí ten, jehož vy neznáte. To je ten, který přišel po mně, předešel mě. U jeho obuvi já nejsem hoden ani rozvázat řemínek. Toto se stalo v Betabaře za Jordánem, kde Jan křtil. Druhého dne pak uviděl Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Toto je ten, o kterém jsem já řekl, že za mnou jde muž, který mě předešel, neboť je přednější než já. A já jsem ho neznal, ale aby zjeven byl lidu izraelskému, proto jsem já přišel a křtím vodou. A Jan vydal svědectví a řekl, viděl jsem ducha sestupujícího jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, ten mi řekl, nad kým uvidíš ducha sestupujícího a zůstávajícího na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. A já jsem to viděl a svědectví jsem vydal, že on je ten syn Boží.